jeden násyp už dňu, kde som sníval najlepší sen. Malé kučice, još mesieť čaju sve, tu som bol.